Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu.

Měl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

0: 5 hodín 38 minút. Nasledujúce minúty v Rádiu Slovensko budú patriť športu.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Snaha vytvoriť rezortné stredisko v záujme profesionalizácie niektorých paralympijských športovcov naberá reálne kontúry. Český paralympijský výbor sa už o podobné stredisko môže oprieť a prináša výsledky. Stano Štepán oslovil predsedu Českého paralympijského výboru Zbyňka Sýkoru.
2: Prezident Českého paralympijského výboru Zbyňek Sýkora a jeho skúsenosti s rastom výkonnosti vašich paralympionikov ostatné dva roky stále napredujete v Českej republike.
3: Tak jasně, my jsme se zasadili v posledních letech o významnou profesionalizaci parasportu, což považujeme za extrémně důležité, hlavně v tom směru, aby nám neujížděl, jak se říká, vlak. Protože to, že parasport je čistě profesionální záležitost pro většinu paralympioniků, účastníků, jak zimní, tak letní paralympiády, to je prostě fakt. A my jsme na to potřebovali reagovat. To znamená, politicky jsme se hodně zasadili nebo snažili být aktivní právě v tom, aby vzniklo sportovní rezortní centrum a abychom

0: sport je celospolečenské téma, má prostě přesah a každý, kdo má zdravý rozum v hlavě, prostě pochopí, že pokud se politická garnitura rozhodne, že chce, aby Česká republika byla reprezentována i na této úrovni, tak vznik rezortního sportovního centra je prostě podmínkou. A to se nám podařilo a my vnímáme ten posun jako obrovský a rád bych řekl, že to souvisí přímo, byť si tím nejsem úplně jistý, ale najednou jsme po 16 letech přivezli 6 medailí ze zimní paralympiády, což je přesně o 6 medailí víc, než jsme vozili předtím.
1: Přesně tak, dovtedy nebývaly žádné.
0: Ano, ano, poslední medaily z zimní paralympijské hry jsme přivezli v roce 2010 Vancouver a poslední zlatou dokonce ještě o 8 let dříve.
2: Bez limitů. Tuto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Eco Investment.

0: Máte to tak aj na vašom sídlisku, že máte problém zaparkovať s rodinným osobným autom, lebo parkovacie miesta zaberajú dodávky, teda služobné firemné vozidlá? Zakázať parkovanie dodávok na sídliskách je ťažšie, ako sa zdá. Každý síce rozumie tomu, čo sa myslí pod dodávkou, ale ako to v súlade so zákonom správne uviesť na dopravnej značke? Definovať dodávku ako kategóriu vozidla N1? Potom sa sťaží situácia aj malým pick-upom. Riešiť hmotnosť, dĺžku, výšku vozidla? V Česku v Jihlave riešili parkovanie dodávok na sídliskách prostredníctvom výšky vozidla. Podrobnosti pripája redaktor Martin Karlík.
1: Jihlavský magistrát zjistil, že řada firem v průmyslové zóně si nepořídila dost parkovacích míst pro své dodávky. Kateřina Fuchsová z odboru dopravy magistrátu města Jihlavy.
2: Protože všem zaměstnancům svěřené auto se k soukromým účelům, dojedou s tím domů. I v rezidentním parkování nám to řešili, než jsme zpřísnili ty pravidla stylem soukromý auto manželka, služební auto manžel. Vždycky 1200 korun, směšná cena 3 koruny na den a bylo vyřešeno, zaměstnavatel měl taky vyřešen. Takže aktuálně v systému parkování dodávka v Jihlavě za 24 000 korun ročně a můžu říct, za 3 roky parkování není vydaný jediný parkovací oprávnění. Jo, takže opravdu ta cena dělá hlavní regulaci a není to o ničem jiném než o tom, že ten zaměstnavatel to ochoten není zaplatit a rezident rázem radši dojede na kole nebo svým osobním autem na to parkoviště a tam si to služební auto vezme.
1: Dodávky teď už neparkují na místech pro osobní auta. Poblíž sídlišť mají ale pro ně vyhrazená místa, a to dokonce zdarma. A podobné řešení zavedli i ve městě Krupka.
3: Severočeská Krupka, zóna zákazu stání na 2,8 tun, takže tam to platí bez výjimky, ať už to je těžké osoba, nákladní auto, dodávka nebo cokoliv. To, co se mně v Krupce líbilo, je, že vlastně vedle toho sídliště nebo na okraji toho sídliště alespoň teda mají vymezený prostor, kam ta velká auta, ale zase jenom mezi 2,8 až 3,5 tony, kam je možno zaparkovat.
1: Některá města pak zakazují třeba parkování aut dalších 5 metrů. Jihlava zavedla omezení podle výšky. Platit vyšší cenu musí řidiči aut, která jsou vyšší než 1 metr a 90 cm. To při kontrolách přeměřují certifikovaným metrem strážníci městské policie.